uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Divadle bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: Je, no jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi. V nebi divadlo teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu. No, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa. Prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... Říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Jasbůh, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušvi si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušvi si hák.
1: Maskujte to.
2: H, jako hovězí, L, jako ledvinky, U, jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklávací, jak je
1: pěvita. Tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, já už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Ale jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud. Osud si s člověkem šel jak pohle. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No, ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte?
2: No, zaplať pambu, jde to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Jak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, je přece jasné.
2: To
1: ne,
2: to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Dobre. Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.

0: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě.
1: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
0: Ten byt.
1: Ne, tu cejfu.
0: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
1: Jo tak.
0: No.
1: No, jde to, jde to.
0: Konkrétně.
1: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Už ho na čáře, v pásmu, ne? S Britou. To je můj německý ovčák, čistokrevný. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Protože na takovou paseku, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně, periferně rozlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, vši, chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odprásne ani cvaj. Brita ho viděla, nebo začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu začal vytáhnout škorpíka, varovat to, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
2: Co ten chlápek?
1: Čistý průstřel. Tady. Kdybych měl G8, tak nemá hlavu. Nic to nefasuje. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě nic tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, tak malý kluk. Ale já jsem držel Britu v náručí a... Ona jsem regulárně brčel. Se to nestydím takto. Oši, a najednou nade mnou... Vrtulník, ne? Vidíme, kde dolů. A z něho běží ke mně, oši, velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. Ale že tady blbneš? Jsi celý, úplně vyděšený. Jsem nic neříkal, já jsem byl z toho z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytl nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrtem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď to lehneš nebo vůbec, vole, tam se nezvedneš už.
2: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvej, ne?
1: Počkej, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
2: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
1: Když obou ne, když tady povídám o svý Britě, už vám nic neřeknu, vole. Ze strany, to je vojenský tajemství.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Tady tohle, to je nová Příbram. O kousek dál je stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takové malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona porád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A taky je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachyňa a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba znamínko a pan mi takovýhle mateřský znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal se takový náš vtipálek od vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň, vompa, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. No. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazil na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A vompa, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Vompa, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejíc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zblet ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je země strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmík. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Z té dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčiší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladej, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžela, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat, to už museli chlácholit. Ty krávě, když slibovali, se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapá k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menší káď ho zastavuje ta kráva.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tak když se přišel pozdě z nebe, tak jde to svého, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu. Ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik. Křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého Vater. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice plustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející žánr. To navozuje přímo erotické duslo, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jojo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vilněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutal se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhej, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte, on jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Nahlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
1: Počkej.
2: Vítám místní smetánku, dobrý den.
1: Alois, opatrně.
2: Co?
1: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
2: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
1: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
2: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
1: Prosím tě. Necháme.
2: No, jestli pán nešel najisto.
1: Ne.
2: Po paměti, Pavlov, reflex.
1: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
2: ano.
1: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
2: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od tý třetí řady vejš. Zadu sedí chudě na učitele, nazdar. Kolega.
1: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
2: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
1: No, ale moc to neříkejte, jo, nálas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
2: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
1: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přesval, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Halíte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, ty vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Píšu ti dopis s adresou nebe.

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den u zpráv. Vysoké teploty mohou v následujících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně.
2: Co se děje v kraji?
3: Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace a vlastních kapacit země. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký. Hezký den.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Připomínáme, že tento týden začala druhá etapa oprav průtahu Jihlavou. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně městské hromadné dopravy a dopravní obsluhy. Pěší můžou místem procházet podle aktuálního postupu stavebních prací. Objízdné trasy zůstávají stejné. Do zoologické zahrady Jihlava je možné přijet pouze od západu po Hradební ulici přes Brněnský most. Omezení potrvá 2 až 3 týdny. Poté naváže třetí etapa oprav v úseku od Okružní ulice směrem ke Lenínu. Během druhé etapy pokračuje rozsáhlá výluka MHD a omezení se nadále dotýká i linek veřejné dopravy Vysočina. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Tady je dnešní den 30. červenec v běhu času. V roce 1119 se Prahou prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii Česka. A v roce 1949 zahájila provoz trolejbusová doprava v Brně. V roce 1970 byly Žďárské vrchy vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. A v roce 1971, právě dnes, František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. A mimochodem v ten stejný rok, v roce 1971, zase proběhl program Apollo, Apollo 15 a David Scott a James Irwin přistáli s prvním měsíčním vozidlem na měsíci. A ještě narozeniny v roce 1961 se narodil Jan V. z Pernštejna a v roce 1947 rakousko-americký sportovec a hlavně také herec Arnold Schwarzenegger. No a když už jsme u herců, tak o rok později, v roce 1948, se narodil pro změnu francouzský herec Jean Reno. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Box je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které již nepotřebují nebo jim skončila doba použitelnosti. Nové řešení přináší pacientům větší komfort. Nepoužitelná léčiva lze do boxu vhodit kdykoliv bez ohledu na otevírací dobu lékárny. Není tak nutné vstupovat do prostor lékárny ani čekat ve frontě. To ocení nejen lidé, kteří přicházejí mimo provozní dobu, ale také ti, kteří si chtějí pouze ekologicky a bezpečně vyřešit likvidaci starých léků. Box je navržen tak, aby do něj bylo možné léčiva pouze vhodit. Po jejich vhození už není možné se k obsahu dostat, což zajišťuje bezpečnost uložených léčiv a zabraňuje jejich zneužití.

0: signál.
1: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
2: Holka kluků, už se právě teď ptáme a máme připravenu další zajímavou otázku. Holky kluci, Zlatíčka, proč si maminky holí nohy?
3: Protože nechcou mít tvrdou kůži.
4: Protože tam nechcou mít takovej písek, nebo nějaký pupínky, takže si holí ten prach nebo ty pupínky slízejí.
5: Třeba, já když se na mamku lehnu, tak mamka mě štípe, protože ty malý chloupky, ty jsou strašně štípavý.
6: Protože nechcou mít chlupaté.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkné ráno. Divoce žijícím zvířatům nebo krajině mohou podle ochránců přírody lidé v nastupujících vlnách veder pomoci umisťováním misek s vodou do zahrad, omezením sekání trávníků nebo vynecháním kypření půdy. Zlepšit je podle ochránců potřeba také hospodaření s vodou, včetně systémových kroků pro zadržování vody v krajině.
1: Co se děje v kraji?
2: Transparency International České republiky míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon. Město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je městský, je provozován firmou částečně z městských peněz. Poslední vyplacený příspěvek na provoz byl téměř 11 milionů korun. Milionové částky z rozpočtu města sloužily na pokrytí nákladů provozu bazénu i v předchozích letech. Spojené státy zaznamenaly přes 18 200 případů cyklosporózy. Z toho přes 10 000 případů se týká amerického státu Michigan. Průjmové onemocnění je v řadě případů spojováno s řetězcem rychlého občerstvení, který v některých regionech Spojených států kvůli těmto incidentům vyřadil ze své nabídky saláty. Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
1: Rádio Jihlava 101.1.

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnešní čtvrtek a 30. červenec a už vás někam vezmeme. Samozřejmě třeba si užijte letní filmovou podívanou v amfiteátru letního kina Heulo s počírým nebem. Letní kino na amfiteátru v Jihlavě zve všechny milovníky filmů na večery plné emocí a zábavy. Vezměte deku, přátelé, a přijďte si užít film Pod hvězdami. Užijte si jedinečné promítání v letním kině na Jihlavském amfiteátru. No a dnes se promítá film Poberta. Start zhruba v 21.30. Dobrou zábavu. No ale taky vás zveme, protože je čtvrtek, na promenádní koncerty. Je to léto v Jihlavě na Masarykově náměstí a dnes od 16 do 18 hodin Havlíčko Brodská 12. Krásný den, užívejte si a bavte se.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezký den a dobré ráno přeje Rádio Jihlava. Dnes máme 30. července a v kalendáři svítí jméno Bořivoj. Přejeme všechno nejlepší, ale 30. červenec je také světovým dnem boje proti obchodování s lidmi a navíc je dnes Mezinárodní den přátelství. Tak na ty pravé přátelé určitě nezapomínejte zrovna dnes. My jsme nezapomněli připravit další hudební nabídku a pouštíme další hity. Tady Rádio Jihlava, hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Brodská nemocnice získala prestižní statut, patří mezi nejlepší v Česku. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod dosáhlo významného úspěchu. Bylo zařazeno mezi centra vysoce specializované chirurgické péče pro léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pro pacienty z Havlíčkobrodska i širšího regionu to znamená dostupnější moderní léčbu bez nutnosti cestovat do velkých fakultních nemocnic. Získání statutu specializovaného centra není samozřejmostí. Nemocnice musí splnit přísná kritéria týkající se personálního obsazení, technického vybavení i návazné péče. Hodnotí se také zkušenosti odborníků a kvalita poskytované léčby. O pacienty v Havlíčkově Brodě pečuje zkušený tým lékařů i specializovaných sester.

0: Čtvrtý den v týdnu, to je dnešní čtvrtek s datem 30. července a my už právě teď přidáváme pro vás pro všechny moto pro dnešní den. A to dnes zní, co slyším, to zapomenu, co vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, krásný čtvrtek a hezký, příjemný a úspěšný den.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štíhne mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den u zpráv. Vysoké teploty mohou v následujících dnech ovlivnit provoz na železnici. Cestující by se na to měli připravit. České dráhy lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Měli sebou dostatek tekutin i léky, které berou pravidelně.
5: Co se děje v kraji?
6: Rouchovany zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v Česku. O případné pomoci proto bude vláda rozhodovat podle aktuální situace a vlastních kapacit země. Evropská fotbalová unie UEFA chce po oznámení Mezinárodní federace FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Ve hře je podle médií i možný bojkot světového šampionátu.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. Nejvyšší správní soud to zamítl kasační stížnost v Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek za okamžik.

Ladíte Rádio Jihlava, nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je otevřít možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality, všude se okolní samosprávy obrátily na soudy, zatím bez úspěchu. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta. A vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: Sorry.
1: Buď chytřejší než rádio.
2: Jak souvisí věneček s tím, že žena přijde o panenství? Od tohoto úsloví není nijak záludný. Dříve byly vlasy brány jako symbol stavu ženy. Jen pany mohly chodit bez pokrývky vlasů, tedy bez čepce, a naopak je zdobit nejčastěji věnečkem. O tento věneček pak po svatbě přišli, což šlo ruku v ruce s ulehnutím na manželské loži. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, to místo zná řada řidičů z Jihlavska. Brtnické ulici u Pivovaru je uprostřed silnice ostrůvek se stromy, které jsou mezi protijedoucími vozidly. Radnice už delší dobu hovoří o tom, že šestici dubů odstraní a už brzy se tak stane. V září chtějí začít stavbou chodníku, který propojí horní město a Jihlavskou ulici. Stromy uprostřed silnice i celý ostrůvek tím pádem zmizí. Dle starosty nemá smysl se snažit o jejich záchranu. Stromy jsou prý ve špatném stavu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You at the top of the mountain?
0: Wait for me to come home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlava pokračuje v postupné obnově městského mobiliáře. Na ústředním hřbitově pořídí 34 nových odpadkových košů o objemu 60 litrů, včetně sloupků. Nové koše navazují na jednotný vizuální styl, který město postupně zavádí ve veřejném prostoru. Ve středním Chorvatsku dnes ráno zaznamenali zemětřesení o síle 3,7 stupně. Někteří obyvatelé uvedli, že se jim třásl dům. Otřesy podle nich trvaly několik vteřin.
5: Sport.
6: 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy nejvyšší fotbalové soutěže a také včerejší utkání hvězd.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině klesne podle Ministerstva životního prostředí počet akceleračních zón pro větrníky o 4 na 10 tisíc za okamžik.
5: Rádio Jihlava

v níž má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren 4 na 10. Čtyři zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, většinou uváděli, že se chtějí vymezení dál bránit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší? No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Box je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které už nepotřebují, nebo jim skončila doba použitelnosti. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Přes 1100 středoškoláků si aktuálně na 10 výcvikových místech republiky zkouší, co to znamená být profesionálním vojákem. Účastníci dobrovolného vojenského cvičení už mají za sebou třeba střeleckou nebo zdravotnickou přípravu, a to i v terénu.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlava dokončila opravu studánky na Skalce, která je součástí oblíbeného volnočasového areálu. Obnova zachovala vzhled i funkčnost studánky. Nejde o běžný pramen, ale o vývěr důlní vody, proto není pitná. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu desítkami balistických střel a střel s plochou dráhou letu i stovkami dronů. Výbuchy otřásly Kyjevem, Lvovem, Krivým Rihem i dalšími městy, včetně oblastí poblíž hranic států NATO. Útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, včetně 2 dětí a desítky zraněných. Polsko kvůli úderům na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhací letouny.
5: Sport.
6: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Luciano Dardari z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek, a to s datem 30. července, tedy zítra už se definitivně rozloučíme s prvním prázdninovým měsícem. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven, a se mnou i celé Rádio Jihlava, být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že podvodné SMSky, tedy smishing, jede v Česku na plné obrátky. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM, vaše jednička z Česka.

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Americká popová hvězda Ariana Grande podala u soudu v Los Angeles žalobu na dva dosud neidentifikovatelné hackery, kteří se neoprávněně nabourali do počítačů a mobilních zařízení

0: Či a 50-letá zpěvačka Dara Rollins se znovu ozvala na adresu lidí, kteří pravidelně komentují její tvář a její postavu. Zpěvačka, která v minulosti čelila silné kritice po faceliftu, tentokrát dala jasně najevo, že názory samozvaných odborníků rozhodně nehodlá řešit.
1: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se dvě kamarádky. A jak si na tom s tím svým?
2: No dobře, už mluvil i o manželství. Řekl, že má ženu a dvě děti.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak, že to má dneska svátek. Jsou to Bořivoj, Bořislava, Robena a Vilmar. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zatímco je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu, víři.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Tak teď se zaměříme na dvě pranostiky, které platí pro dnešní den. Ta jedna říká, když prší na bořivoje, dlouho pak slunečno je. Nebo na svatého Vilmara, mraky velké jako Almara. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Slavné sousoší lidických dětí povražděných Němci za protektorátu je v havarijním stavu a potřebuje opravu. Na to ale lidickému památníku, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, chybí peníze. Nepomohla ani sbírka. Z potřebných 15 milionů se díky ní podařilo vybrat jen třetinu. Ministerstvo kultury na provoz areálu ročně posílá přes 30 milionů korun.
6: Jihlava aktuálně.
7: Jihlava ve druhém kole programu Podpora malých kulturních projektů 2026 rozdělí téměř 304 tisíc korun. Dotace podpoří koncerty, festivaly, výstavy i další kulturní akce. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí.
6: Sport.
7: Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. Ten předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympiádu v Los Angeles 2028.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je čtvrtek a máme 30. července. Teď nám odbylo 12 hodin, no a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady další recept. Dneska to budou originál řecké caciky. No, tak si na to počkejte. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: dát.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugás. No a když máme to poledne, přicházím s dalším receptem. Dneska se podíváme, jak se dělají ale originální řecké caciky. Okurku oloupeme a nastruháme na hrubém struhadle. Osolíme a necháme chvíli stát, aby pustila vodu. Poté ji důkladně vymačkáme přes plátno nebo papírové ubrousky, aby caciky nebyly vodnaté. Hustý řecký jogurt dáme do mísy, přidáme do jogurtu olivový olej, citronovou šťávu, prolisovaný česnek a nasekaný kopr. A všechno dobře promícháme. Vymačkanou okurku pak vmícháme do jogurtové směsi a znovu promícháme. A pak dochutíme solí a pepřem podle chuti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Právě nám probíhá už druhá etapa opravy průtahu Jihlavou. Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice, benzínových stanic až ke křižovatce okružní u Teska. Objížďná trasa je stále vedena obousměrně, a to od křižovatky u City Parku po Znojemské a Brtnické ulici na obchvat a dále pak na okružní křižovatku u Helenína.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Smishing, tedy podvodné SMSky, jejichž cílem je vylákat z lidí peníze nebo citlivé údaje, zažívá letos v létě v Česku nebývalou vlnu. Kyberšmejdi ve velkém rozesílají falešná upozornění na dopravní pokuty i na zprávy o údajných problémech s doručením zásilek. Scénáře se sice liší, nicméně princip zůstává stejný. Příjemce má podlehnout panice, kliknout na odkaz a zadat platební údaje. Tak pozor na to.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je podle Plagy nereálná.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nezvyklou a bezohlednou krádež řeší policisté i správa hřbitovů v Jihlavě. Neznámý pachatel tam rozebral rodinný dvojhrob na ústředním hřbitově a odnesl si z něj 47 kusů keramické dlažby. Škoda se odhaduje na 6 000 korun. Italské úřady varují před řasou Ostreoposis ovata, která se rozšířila zejména v oblasti Pisy a Torre Cane. Způsobuje nevolnost, zvracení nebo dermatitidu. I když je rostlina v moři, obtíže může lidem způsobit i procházka podél vody. Její toxiny se totiž přenášejí vzduchem.
3: Sport.
4: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my můžeme pokračovat v tom našem dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na herce Jaroslava Duška. No, tak si určitě na podrobnosti počkejte a nenechte si je ujít. Jinak přeji všem hezký poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jaroslava Duška vypekli. Pelíšky vzal kvůli jedné scéně. Ta se ale ve filmu nikdy neobjevila. Vítejte v bulvárním okénku. Jaroslav Dušek dneska patří mezi neodmyslitelné tváře kultovní komedie Pelíšky. Jako učitel Saša Mašláň ve filmu exceluje, málo kdo však ví, že herec na tuto roli kývl z jednoho velmi specifického důvodu. Lákala ho totiž závěrečná scéna, která měla být vrcholem celého snímku a jeho postavy. K jeho velkému zklamání ji však diváci nikdy nespatřili.
1: Karma. To je osud, víš?
2: S cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí. Jeden flám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava. Policie
0: Jihlava. Policisté na Vysočině se nyní musí zabývat novým typem podvodu. Týká se zneužívání parkovací aplikace Easy Park. Tu řidiči využívají k placení parkování třeba v Jihlavě. Na tento nový způsob podvodu doplatila i jedna žena z Jihlavska, která obdržela na mobilní telefon SMS zprávu. Tato zpráva pak obsahovala smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném za její vozidlo. Zpráva obsahovala také podvodný odkaz, který naváděl k úhradě na internetové adrese. Žena tento odkaz otevřela, následně vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě a potvrdila autorizační notifikaci. No, a pak přišla o 15 000 korun.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 30. července. Ale taky už máme čas tak akorát na to, abych se s vámi rozloučil. Popřál vám hezké odpoledne s Katkou a pozval vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava pokračuje v postupné obnově městského mobiliáře. Na ústředním hřbitově pořídí 34 nových odpadkových košů o objemu 60 litrů, včetně sloupků. Nové koše navazují na jednotný vizuální styl, který město postupně zavádí ve veřejném prostoru. Ve středním Chorvatsku dnes ráno zaznamenali zemětřesení o síle 3,7 stupně. Někteří obyvatelé uvedli, že se jim třásl dům. Otřesy podle nich trvaly několik vteřin.
3: Sport.
4: 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy nejvyšší fotbalové soutěže a také včerejší utkání hvězd.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že Rouchovany na Třebíčsku zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. Buďte s námi, mám podrobnosti.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Rouchovany na Třebíčsku zrekonstruovali historickou školu v místní části Šemíkovice. V budově s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu, který ještě čeká kolaudace, investovala asi 16 milionů korun. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neříká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že Transparency International České republiky míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon. Město se proti tomuto tvrzení ohradilo, další podrobnosti za pár minut.
1: Hravé léto na

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Teď, jak jsem naznačila, Transparency International České republiky míní, že Třebíč při dotování plaveckého bazénu dlouhodobě obchází zákon. Město se proti tomuto tvrzení ohradilo. Bazén je městský, provozuje ho společnost částečně z městských peněz. Poslední vyplacený příspěvek na provoz byl téměř 11 milionů korun. Milionové částky z rozpočtu města sloužily na pokrytí nákladů provozu bazénu i v předchozích letech. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme pěkný den.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude?
3: Přestaň, štěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Přes 1100 středoškoláků si aktuálně na 10 výcvikových místech republiky zkouší, co to znamená být profesionálním vojákem. Účastníci dobrovolného vojenského cvičení už mají za sebou třeba střeleckou nebo zdravotnickou přípravu, a to i v terénu.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlava dokončila opravu studánky na Skalce, která je součástí oblíbeného volnočasového areálu. Obnova zachovala vzhled i funkčnost studánky. Nejde o běžný pramen, ale o vývěr důlní vody, proto není pitná. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu desítkami balistických střel a střel s plochou dráhou letu i stovkami dronů. Výbuchy otřásly Kyjevem, Lvovem, Krivým Rihem i dalšími městy, včetně oblastí poblíž hranic států NATO. Útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, včetně 2 dětí a desítky zraněných. Polsko kvůli úderům na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhací letouny.
7: Sport.
8: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Luciano Dardari z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali desítky dětských táborů. Jak kontroly dopadly, uslyšíte za moment.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení, využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. 2 provinění vyřešili domluvou, hromadný výskyt zažívacích obtíží už řešili na 3 táborech. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta. A vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No, bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, přejme vám pohodový den. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu, víc už za pár minutek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskově ulici. Radní města schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít v roce 2028. Teď ale před námi další hit za hitem rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Slavné sousoší lidických dětí povražděných Němci za protektorátu je v havarijním stavu a potřebuje opravu. Na to ale lidickému památníku, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, chybí peníze. Nepomohla ani sbírka. Z potřebných 15 milionů se díky ní podařilo vybrat jen třetinu. Ministerstvo kultury na provoz areálu ročně posílá přes 30 milionů korun.
4: Jihlava aktuálně.
5: Jihlava ve druhém kole programu Podpora malých kulturních projektů 2026 rozdělí téměř 304 tisíc korun. Dotace podpoří koncerty, festivaly, výstavy i další kulturní akce. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí.
4: Sport.
5: Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. Ten předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympiádu v Los Angeles 2028.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek a že máme 30. července. No a před námi je teď opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu mít pro vás třeba informaci o tom, že Ukrajina bude už brzy útočit na Moskvu balistickými raketami. Tak i dále poslouchejte rádio Jihlava a určitě se dozvíte i podrobnosti. Zůstávejte proto s námi dobře naladění na pohodových vlnách rádia Jihlava. Já přeji všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava a na něm právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, to je zubní ambulance.
3: Ano, co vás trápí?
2: No mě nic, ale tchyni bolí zub. Kolik prosím vás u vás stojí vytržení zubu?
3: U nás stojí 3000 a je to bezbolestné.
2: Aha, a z bolestí by to stálo kolik?
3: No prosím vás, co je to za otázku? To my neděláme.
2: A nikdy bych si připlatil.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší? No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Právě nám probíhá už druhá etapa opravy průtahu Jihlavou. Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice, benzínových stanic až ke křižovatce okružní u Teska. Objížná trasa je stále vedena obousměrně, a to od křižovatky u City Parku po Znojemské a Brtnické ulici na obchvat a dále pak na okružní křižovatku u Helenína.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezké a čtvrteční odpoledne vám všem dobře naladěným.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Ukrajinské odzbrojené síly by už letos na podzim mohly útočit na Moskvu pomocí balistických raket. Uvedl to Denis Štilemarn, majitel a hlavní konstruktér ukrajinské společnosti Firepoint. Podle něhož je nejnovější balistická raketa už v té závěrečné fázi testování.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je podle Plagy nereálná.
1: Jihlava aktuálně.
2: Nezvyklou a bezohlednou krádež řeší policisté i správa hřbitovů v Jihlavě. Neznámý pachatel tam rozebral rodinný dvojhrob na ústředním hřbitově a odnesl si z něj 47 kusů keramické dlažby. Škoda se odhaduje na 6 000 korun. Italské úřady varují před řasou Osteoporosis ovata, která se rozšířila zejména v oblasti Pisy a Torre Cane. Způsobuje nevolnost, zvracení nebo dermatitidu. I když je rostlina v moři, obtíže může lidem způsobit i procházka podél vody. Její toxiny se totiž přenášejí vzduchem.
1: Sport.
2: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení s fotbalovým klubem SK Slavia Praha kvůli výtržnostem při květnovém derby se Spartou. Vnitro dnes oznámilo, že během řízení zjistilo závažná pochybení, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Dospělo ale k závěru, že přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace jsou dostatečné a další sankce nejsou nutné.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za malou chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přeji všem hezký poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava z Fugase. Dneska máme 30. července a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba herečka Lucie Štěpánková, hokejista Libor Bárta, herec Alois Švehlík, ale taky třeba rakousko-americký herec Arnold Schwarzenegger. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dár.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Dneska máme čtvrtek 29. července. Do Evropy se rychle rozšířila nová vlna spalujících veder. Přináší meteorologický jev označovaný jako tepelná kopule, která se tentokrát na delší dobu usadí na střední Evropu. Teploty mohou lokálně vystoupit klidně i na 40 stupňů. Horké počasí navíc může přetrvávat klidně i řadu dní.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
8: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
7: Americká popová hvězda Ariana Grande podala u soudu v Los Angeles žalobu na dva dosud neidentifikovatelné hackery, kteří se neoprávněně nabourali do počítačů a mobilních zařízení jejich spolupracovníků. Ukradli jí dokonce i nevydané písně.
9: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
7: Americký hudební magnát Sean Diddy Combs skončil na samotce poté, co

0: 53-letá zpěvačka Dara Rollins se znovu ozvala na adresu lidí, kteří pravidelně komentují její tvář a její postavu. Zpěvačka, která v minulosti čelila silné kritice po faceliftu, tentokrát dala jasně najevo, že názory samozvaných odborníků rozhodně nehodlá řešit.
1: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň, štíhá mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký čtvrtek. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet.
6: Jihlava aktuálně.
7: Jihlava pokračuje v postupné obnově městského mobiliáře. Na ústředním hřbitově pořídí 34 nových odpadkových košů o objemu 60 litrů, včetně sloupků. Nové koše navazují na jednotný vizuální styl, který město postupně zavádí ve veřejném prostoru. Ve středním Chorvatsku dnes ráno zaznamenali zemětřesení o síle 3,7 stupně. Někteří obyvatelé uvedli, že se jim třásl dům. Otřesy podle nich trvaly několik vteřin.
6: Sport.
7: 10 dnů po prohraném finále mistrovství světa 0-1 se Španělskem se hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vrátil k tréninku ve svém týmu Inter Miami. 39-letý útočník vynechal po reprezentační přestávce dva zápasy nejvyšší fotbalové soutěže a také včerejší utkání hvězd.
6: Rádio Jihlava
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána. No a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co může způsobit za paseku jeden pokus o vtip. Podrobnosti už se dozvíte za malou chvilku. Tak přeji všem hezký a příjemný čtvrteční podvečer a posílám další hit za hitem.
6: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Podrážděné šprýmování se letos vymstilo muži, který na letišti Václava Havla v Praze na terminálu číslo 1 cestou do Istanbulu prohlásil před letištním personálem, že je terorista. Byl zřejmě frustrovaný, že hladce neprošel bezpečnostní kontrolou poté, co u něj pracovníci odhalili powerbanku nesplňující povolené limity pro leteckou přepravu. Jeho letecká společnost na základě bezpečnostního rizika rozhodla cestujícího okamžitě vyloučit z přepravy. Situace je o to smutnější, že muž cestoval se svými dvěma nezletilými dětmi, tudíž tento zkrat znamenal okamžitý konec plánované dovolené pro celou rodinu.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát. The bees on my

0: Jaroslava Duška vypekli. Pelíšky vzal kvůli jedné scéně. Ta se ale ve filmu nikdy neobjevila. Vítejte v bulvárním okénku. Jaroslav Dušek dneska patří mezi neodmyslitelné tváře kultovní komedie Pelíšky. Jako učitel Saša Mašláň ve filmu exceluje, málo kdo však ví, že herec na tuto roli kývl z jednoho velmi specifického důvodu. Lákala ho totiž závěrečná scéna, která měla být vrcholem celého snímku a jeho postavy. K jeho velkému zklamání ji však diváci nikdy nespatřili.
1: Karma, to je osud, víš?

0: Posloucháte, dámy a pánové, čtvrteční, pozdně odpolední nebo podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. A my se teď půjdeme podívat do pražského Klementína, jaké hodnoty byly v tento den kdy historicky naměřeny. Tak zatím nejtepleji bylo 30. července v roce 1994. Bylo 35,6. Nejstudenější 30. červenec byl v roce 1841, kdy bylo 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 20,7. No a s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. To už bude pátek. No tak do té doby čau bas Fugas.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Přes 1100 středoškoláků si aktuálně na 10 výcvikových místech republiky zkouší, co to znamená být profesionálním vojákem. Účastníci dobrovolného vojenského cvičení už mají za sebou třeba střeleckou nebo zdravotnickou přípravu, a to i v terénu.
1: Jihlava aktuálně.
2: Jihlava dokončila opravu studánky na Skalce, která je součástí oblíbeného volnočasového areálu. Obnova zachovala vzhled i funkčnost studánky. Nejde o běžný pramen, ale o vývěr důlní vody, proto není pitná. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu desítkami balistických střel a střel s plochou dráhou letu i stovkami dronů. Výbuchy otřásly Kyjevem, Lvovem, Krivým Rihem i dalšími městy, včetně oblastí poblíž hranic států NATO. Útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, včetně 2 dětí a desítky zraněných. Polsko kvůli úderům na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhací letouny.
1: Sport.
2: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil Dalibor Svrčina. Jeho soupeř ve druhém kole Luciano Darderi z Itálie zápas vzdal za stavu 0-3.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou.

0: Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: země.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: A já bych vám na začátek řekl bezvadný fór o České poště, ale nevím, jestli vám dojde.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam. Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička byla, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to ale ze světový války, ale z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali, až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Stodoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Vážení voliči našeho volebního obvodu, jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska je jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Teď dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Vždyť my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupa.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, společovací a shromažďovací.
0: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vám nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: 100 let.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se vám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
3: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
2: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
3: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
2: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
3: Myslíte silo, jo?
2: No to silo, no...
3: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za uško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, a on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
2: Frantíku, kde seš? Frantíku,
3: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
2: Frantíku.
3: Teď Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendicherò questo oltraggio, con la gelosia, se che tu...
2: Ma Frantíka, já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
3: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to gauner, nebo bejt.
2: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se!
3: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
2: Frantíku, ty jsi mě našel!
3: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
2: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád.
3: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári." Oni řekli: "Zdravo!" Ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A... Oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co, no tak se tam do sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to. Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct. Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. No, I can't take one more step towards you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna Spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu Spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, tak řekl tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladej si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladej povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám s sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šly tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo, a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat. Jo, tady kriminalita tady je a oni si tady píšou a takový. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídá, to mi pražský policajti zatajovali. Povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí slabí nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: No,
1: víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha, jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha, mistře.
2: Jako kniha.
1: Jako kniha, samozřejmě,
2: jako kniha.
1: Ano, jako kniha. Uj, mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte, nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nedávidím ho přím. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nedávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale
2: neřeknu. Já se někdy zapřu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: No. Nenutte mě.
1: Ale
2: chci říct, nenutte mě.
1: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře, to
2: ne.
1: Něco jiného, co
2: vy mě nový chcete. Kalhoty.
1: No.
2: Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang. To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco říkám, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Udělám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: No, já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netnu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko, My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem potal županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Tak, jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víc tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni, na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: Možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď toho.
2: Vořila tu polivku a máš na stole připravila.
1: No, radši mi přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš, Pepo.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostěl? Tady máš aktovku, dešník se ozývám.
1: Se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš. Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí, Slavino!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyšel jsem si, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svínový kolegyní. Poslíš, pamatuješ přece, když jsi sem minulej týden přišla, tak jsem ti řekla, že tady všichni milujeme našeho šéfa. Ona říká, no pamatuju, samozřejmě. Ta říká, no tak dneska seš na řadě ty. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, Tondo, já slyšel, že se rozvádíš, je to pravda? On říká, no jo, je to tak, no. No tak řekni, mohl ty by si žít s člověkem, který nemá v hlavě nic jiného než sex? Ráno sex, poledne sex, večer sex? Já říkám, no tak to teda ne, s takovým člověkem bych opravdu žít nechtěl. On říká, no tak vidíš, no a má manželka právě taky ne. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele, nebo co? Čtyřletý Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce. No, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat dloubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká, mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jedna jediná pana. Maminka říká, no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká, já ne, paní učitelka. Jedna mladá, hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká, no, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si nový klobouk a děti říkají, mami, to ti tatínek koupil nový klobouk? A ona říká, prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, poslíš to, no já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličej takovou masku z bahna. No řekni mě, stala se tím taky hezčí? No říkám, no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučetí, Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká, ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.